0: Pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku, za sebe pres telefon vybere sa jednu z dvoch špivankov a my ju takoj puštíme. Len treba do vyšelania celý čas utoriť v nárečiu.
2: No a keď chcete sebe vybírať, stáv, zavolajte na číslo 055 622 29 964.

0: a ja vás varuju. Tak aby ste to viedela, tak ja vám vyznám lásku, tak aby ste to viedela, tak ja vás miluju.
1: Já nemám ráda muže.
2: Yeah.

0: A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptá.
1: Vy byste pořád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varu.

Možno, že ti odletím, ak ma ľúbiš, tak ma cháp. Zanechaj mi vyspieť.

0: chceš, pravdu či lež, zkus ty dvě rozeznat a pak se směj.
1: První svět, ráme mi hrbet,

0: tady nebude, co bude, až tady nebude, dojem je pitová show.
1: Blábová show.
0: Šaškové jdou.
1: Barevnou naději víc získat svůj.
0: Hledáme brod uprostřed vod.